0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
3: No jasně, super.
2: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
3: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
2: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
3: Pánové na burger s trhaným masem.
4: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde
3: od lesa, koupí auto od Esa.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
1: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na sklad do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Dance Radio.

Mogwai, Lily Pistorius, The Power The Change, právě teďkon na 89 a 102,9 FM. Několik málo vteřin nás dělí od 7 hodiny ranní a to znamená jediné, že nám startuje středeční ranní fresh na Dance Radio s Andy Roadem. Krásné, dobré ráno. Myslím si, že nás čeká opět 120 minut toho nejlepšího taneční muziky a taky si dáme nějaký info ze světa taneční hudby, ať už z domácí scény nebo z té světové, tak se máte rozhodně na co těšit. A z muziky nabídneme třeba Adama Bejera Close Your Eyes. Čeká nás taky novinka v našem éteru, Duran Jones, The Indication, Lovers Holidays, Simple South, DMB Flip.

Přeju příjemný poslech, ať se vám dobře stává, ať stáváte pravou nohou, ať se dobře naladíte na ten prostředek pracovního týdne. Hudbu máme připravenou 7 hodin, 1 minuta k tomu, nezbývá nám nic jiného, než odpálit středeční ranní fresh, a to jedině zprávama a počasím. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení třípokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou mzdou. Na to přitom většina lidí v Česku nedosáhne. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice. Například v Praze a Brně by ale nestačily ani dva průměrné platy. Následky čelního střetu autobusu s tramvají řešili záchranáři, hasiči a policisty v Praze. Zdravotníci ošetřili a přepravili do nemocnice 18 zraněných. Dva z pacientů byli ve vážném stavu. Největší světový prodejce nábytku IKEA prochází jedním z nejtěžších období své více než 80leté historie. Čelí stagnujícím tržbám, rostoucím nákladům a sílící konkurence internetových tržišť, jako jsou Amazon, Temu nebo Shein. Mateřská společnost Inter IKEA proto propouští až 850 zaměstnanců. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásné dobré ráno, tady jeden z rádio 89 a 102,9 FM, 7 hodin 16 minut, k tomu právě nám dohrála pecka Robin, Clear Up a taky With Every Heartbeat, úžasná věc na start středečního ranního freshe. Dneska s datumem 20. května svátek slaví Zbyšek, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší a budeme hrát všem Zbyškům k svátku, ale nejenom vám, chlapi, bude to prostě pro všechny posluchače tohle skvělýho rádia s nejlepší taneční muzikou. Čeká nás za chviličku novinka v našem éteru, Duran Jones, The Indications, Lovers Holiday, Simple South, DMB Flip, bude taky Clank Russell, bude Drum Sound, anebo Merck & Cremon. Tak krásné ráno s Dance Rádiem.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

Krásné dobré ráno, tady je Dance Radio, ta nejlepší taneční muzika na 89 a 102,9 FM. Merk Cremont, Too Many Zeus a Like This právě teďkon. 7 hodin, 33 minut k tomu, pokud právě stáváte, tak vám přeju, abyste měli co nejvíc pohodovej prostředek pracovního týdne. No a jak víte, jak já to říkám, no máme středu, ta nám dneska uteče a už jsme zase o krok blíž k nadcházejícímu víkendu. Pojďme se tady teďkon podívat na to, jaké počasí nás bude provázet dnešním dnem. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům a podle předpovědi by mohlo sprchnout. To mělo konec konců i včera, ale naštěstí se předpověď nenaplnila a ani teďkon to nevypadá, že by dneska mělo být zataženo, ale přece jenom máme teprve 7:30 ráno, tak uvidíme, jak to bude vypadat v průběhu celého dne. Z muziky jdeme dál, nabídneme Austin Mills, Paul van Dyk, bude taky Ale Farben, Korolova a spousta dalšího. Tak krásné ráno. Dance Radio. Dance Radio.

0: Za mě naprosto skvělá povedená věc. Korolová společně ze Switch Disco, pecka, která se jmenuje Empty Skies, právě teďkon v éteru na 89 a 102,9 FM. Opravdu tahle ta věc se hodně povedla, obzvlášť když se podíváte vlastně na produkci té skvělé DJky Korolovy, tak vlastně ve spojení se Switch Disco udělali trošku něco jiného, než je vlastně jejich jakoby typický signature, ale myslím si, že i takhle dohromady to funguje. Oni konec konců všechny ty spolupráce mezi různýma DJema, producentama a zároveň i mezi stylama jsou strašně zajímavý. Do 8 hodiny zahrajeme určitě ještě třeba další skvělou spolupráci Rudimental společně s Reagan Bowmanem, pecka, která se jmenuje Night Ladies, je to jedna z těch novějších věcí, tak si na to rozhodně počkejte a čeká nás taky Inhaler, Cheer Up Baby, Ellie Brown remix, úžasná věc tady u nás na 89 a 102,9 FM.
1: Nicky Romero. Vodrzlej modílek s obrovskou zásobou muziky, kterou budeš chtít poslouchat pořád dokola. Nicky Romero a jeho show Protokol. Každou středu večer exkluzivně na Dance Radio.
2: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protokol on Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nicky Romero. Holandská superstar, a to nejzásadnější z elektro a Big Room House taneční scény. Ve středu v 8 večer.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
11: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
10: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

Jedna a půl minuty nás dělí od 8 hodiny raní. Inhaler, Chira Baby, Ellie Brown remix právě teďkon v našem éteru. Tak jsme trošku zrychlili a věřím tomu, že v podobném tempu pojedeme následujících 60 minut, aspoň co teda koukám třeba tady na jeden track, který nás rozhodně čeká, který si za chviličku dáme v ukázce, tak si myslím, že se máte rozhodně na co těšit, ale budeme hrát třeba taky Wemby a Dark Place.

Tak, takhle obrovskou legendu si budeme hrát mezi 8 a 9 tady na 89 a 120,9 FM. Tak užívejte středeční den s Dance Radiem. Teďkon 8 hodin přesně a my jdeme na zprávy. Dance Radio News. Po více než 6leté pauze se na pražské letiště vrátí letadla American Airlines. Přímá linka mezi Prahou a Filadelfií bude v provozu od pátku. Americké aerolinie na trasu nasadí dálkové letadlo Boeing 787 verze 8 Dreamliner. Největším technologickým fenoménem posledních let je bezesporu umělá inteligence, která nás obklopuje stále více a více. Její přednosti jsou nepopiratelné. Stále častěji se ale ukazuje, že AI je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Stavební úřady se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Hlavně v malých obcích kvůli tomu vázne povolování důležitých projektů i plánů drobných stavebníků. Nyní hrozí, že se personální nouze po změně stavebního zákona promění v celostátní problém. Ministerstvo pro místní rozvoj chce proto rozběhnout náborovou kampaň. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty vystoupají odpoledne maximálně k 21 stupňům a vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: I po 8 hodině si dáváte Dance Radio, středeční ranní Fresh s Andy Roadem, 8 hodin 12 minut k tomu. No a my bychom teďkon, přátelé, mohli říct velký návrat krále, protože jeden z největších DJů, jak minulosti, tak samozřejmě i současnosti, potvrdil nové trancové album. A ano, přátelé, jedná se o DJ Tiesta, který potvrdil, že se vrací zpátky ke svým kořenům, ke svému soundu, protože poté, co se holandský producent před lety přeorientoval na vlastně mainstreamový EDM sound, tak se zdálo, že éra jeho ikonického soundu je, dalo by se říct, definitivně pryč. V zákulisí EDC Las Vegas poskytl rozhovor pro DJ Mac, kde řekl slova, na které vlastně miliony fanoušků po celém světě čekali dlouhých 15 let. No a přátelé, dočkali jsme se. Tiesto sám řekl, že znovu našel inspiraci v trancu, že dlouho se necítil tak jako teď a že aktuálně prochází procesem, kdy tenhle ten sound vrací zpátky do své tvorby. Návštěvníci EDC Las Vegas dostali samozřejmě exkluzivní ochutnávku v podobě nového tracku Don't Lose Your Head, ve kterém zpívá Olivia Sebastianelli, a ten track mimo jiné vyšel oficiálně včera, takže vy už i dneska si ho můžete samozřejmě na různých platformách pořídit, poslechnout a můžete tak zhodnotit, jestli opravdu Tiesto vrací trend zpátky do své tvorby. Každopádně si myslím, že pokud se tohleto Tiestovi podaří a to nový album opravdu bude více trendový než aktuální mainstreamový EDM sound, tak by to mohlo být tak, že svět by se možná trošku začal vracet do pořádku. Na Dance Radio jdeme zpátky za muzikou. Nils van Gogh, Pulverturm, bude taky Yesbun, London Grammar, anebo taky novinka v našem éteru Another 54 Ultra a Talk to You.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Dance Radio. Dance Radio.

0: Aktuálně jeden z nejvýraznějších tracků Another 54 Ultra Talk to You právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM v rámci středečního Renio Freshe. Úžasná věc, úžasná novinka, pokud sledujete i sociální sítě, tak tato věc byla hodně virální po oslavách krále Holandska, kdy vlastně Another 54 Ultra hráli vlastně, myslím, že někde v Amsterdamu na ulici a tenhle ten track se potom rozšířil do celého světa. Jsem rád, že takovouhle věc tady určitě féteru na Dance Radio máme. Pojďme dál se podívat, máme krátce po 8:30, to znamená jediné a počasí.
1: Počasí.
0: Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, i když tomu počasí teďkon tak moc nenasvědčuje. Denní odpolední maxima 21 stupňů a údajně by mělo podle předpovědi i pršet, tak uvidíme, jestli se dneska toho deště dočkáme nebo ne. Já si to samozřejmě nepřeju, ale když už nějak ty předpovědi jsou, tak si myslím, že by se měly naplňovat. No, uvidíme, necháme se překvapit, nicméně bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž a my, jak jsem říkal, jdeme dál na muziku. Sander Fan Don, Hugo, Ellie, bude taky Ferek Down a nebo Newton.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: 7 minut nás dělí od 9. hodiny raní, vy si dáváte Dance Radio a taky středeční raní Fresh na 89 a 102,9 FM. A jak jsem říkal, 7 minut nás dělí do 9. hodiny, po 9. už tady bude dopolední drive s Katie a taky odpolední show s Michaelem C. My do 9. hodiny zahrajeme třeba ještě Sam Frandisco a Marco Melisan Let It In.
1: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
2: No jasně, super.
1: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
2: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
1: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
2: Pánové na burger s trhaným masem.
3: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass

příjemná melodická věc na závěr středečního ranního freshe. Tohleto byl Jubel a Alina Tilky a pecka, která se jmenovala Diamonds. 9 hodin a necelá jedna minuta k tomu. Já se pomalu a jistě s vámi začínám loučit. Mějte se krásně, užijte si zbytek středečního dne a já se na vás budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Pokud někdo dneska Tulky Prahou, tak určitě od 22 hodin Pražský klub Duplex, takže se budu těšit a jinak zítra v 7. Mějte se krásně a ahoj. Dance Radio News. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení třípokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou mzdou. Na to přitom většina lidí v Česku nedosáhne. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice. Například v Praze a Brně by ale nestačily ani dva průměrné platy. Následky čelního střetu autobusu s tramvají řešili záchranáři, hasiči a policisty v Praze. Zdravotníci ošetřili a přepravili do nemocnice 18 zraněných. Dva z pacientů byli ve vážném stavu. Největší světový prodejce nábytku IKEA prochází jedním z nejtěžších období své více než 80leté historie. Čelí stagnujícím tržbám, rostoucím nákladům a sílící konkurence internetových tržišť, jako jsou Amazon, Temu nebo Shein. Mateřská společnost Inter IKEA proto propouští až 850 zaměstnanců. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, nádherný ráno, za náma Arty, Sunshine a opravdu naprosto krásná letní housovka. A k tomu krásnému, skoro letnímu počasí si myslím, že to je prostě úplně optimální start dnešního dne a dnešního dopoledního driveu. A to s datem 20. května, je to neuvěřitelný, ale je to tak, 20. květen, dneska středa. No a samozřejmě i dnes dopolední drive mezi 9. a 12. hodinou na frekvencích Dance Rádia. Je s váma opět Katie, přesně tak, jak jste zvyklí, každý všední den. A spoustu super hudby, a to převážně z elektronické scény. Představíme třeba za chviličku i novinky, novinku od Drow Moon, což je český duo. A představíme si spoustu dalších kousků, co vám dneska na serviru. Určitě spoustu informací nejenom ze světa hudby, ale taky technologií a cestování. A věřím, že dneska taky pro vás budu mít zajímavý pozvánky, který by vás neměly minout. A týká se to třeba letní sezóny. To všechno a ještě mnohem víc už dneska v průběhu celého dopoledne. Mimochodem, dnes svátek slaví Zbyšek. Takže přejeme všechno nejlepší všem Zbyškům, hlavně ať jste zdraví a máte se krásně. Za chviličku už Sony Fodera, Some Days a pak taky už slibovaná novinka Shelter od Drow Moon.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5 524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6 499 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Dance Radio.

89 a 129 FM, přátelé, za náma Chapter and Verse. Taková velmi jako zajímavá dvojice, musím říct, dlouho jsem teda od nich neslyšela nic novýho. A skladba, starší kousek s názvem Beat Goes On v éteru Dance Radio. Doufám, že máte krásný ráno. A schválně by mě zajímalo, jestli už jste dneska ráno měli čaj anebo kafe, ale spíš čaj, protože jsem teďka provatila na internetu takovej článek, já vím, bude to takový prostě zase téma stárnutí, zpomalení stárnutí a něco, co by vám jako mohlo prodloužit vlastně takový to biologický ten čas a to rychlý plynutí. A prosím vás, mám tady teďka před sebou velmi zajímavou studii, se kterou přišli vědci poměrně nedávno z jedné nejmenované univerzity v Číně a oni momentálně analyzovali údaje od téměř 14 000 lidí po celé Číně a Velké Británii a vlastně mapovali, co s nimi dělá, když pravidelně pijí čaj a vlastně jako nejenom pravidelně, ale taky v určitém množství. No a jestli to má případně nějaký vliv na zpomalení stárnutí, na prostě jako nějaký rytmus, organismus a tak dále. No a co je neuvěřitelný, že ta nejvýraznější souvislost se objevila zhruba v této studii u 3 šálků denně a případně u 6 až 8 gramů čajových lístků. Tak přesně tohle to je přesně ten moment a to jako to množství, kdybyste jako ideálně měli to zkusit a pak to vypadá, takže jako 3 šálky denně a pak to opravdu vypadá, že ten biologický věk pomocí několika ukazatelů, tak vlastně měl vliv, že je ten čaj prospěšný a několik druhů čajů vlastně opravdu zpomaluje to stárnutí. Jo? Jsou to různé druhy třeba zeleného čaje, ale i černého a ty právě obsahují ty určitý látky, které jsou potřeba. No, tak pokud vás to zajímá víc, mrkněte se na internet, je to nová studie a pijte hodně čaje a třeba to zpomalíte celý to stárnutí.

0: už taky Camel Fat a taky Waste My Time na frekvencích Dance Rádia. Máme 10 minut před 10. hodinou. Ať už nás ladíte odkudkoliv, tak doufám, že jste s náma, ať už naše nebo naše energie z radiopřijímačů jde třeba k vám do auta, do fitka, domů, do práce nebo kamkoliv, tak doufám, že jste na frekvencích Dance Rádia a teď možná něco zajímavého pro všechny, kteří chystají nějakou letní dovolenou po Evropě. A samozřejmě taky pro vás hraje roli to, nejenom aby tam prostě nebyly davy lidí, což samozřejmě pojďme si říct, dneska je náročný, ale hlavně i to, aby byla prostě aby byla vlastně ta dovolená snů ideální podle vašich představ a hlavně, aby byly čistý pláže, což je taky docela zásadní podmínkou. No já už mám před sebou žebříček a hodnocení v rámci Blue Flag, který každý rok hodnotí vždycky daný země, daný mořský letoviska a tak dále. No a mám velkou radost, protože si myslím, že možná pro vás to nebude překvapením, ale právě nedávno jeden server zahraniční potvrdil, že Španělsko potvrdilo, že opět patří mezi nejlepší místa pro letní koupání. Právě v tom hodnocení Blue Flag, tak tady bylo oceněno čistota vody a celkově pláže. Je tady taky velmi vysoký hodnocení, co se týká péče o životní prostředí, bezpečnost na plážích a celkově ta čísla jsou vysoká. 794 ocenění. Žádná jiná země nemá letos víc, takže prosím vás, Španělsko zvítězilo z celé Evropy na celý čáře. Pokud by vás ale zajímaly i další místa, tak taky samozřejmě velmi čisté a krásný bezpečný koupání je třeba i v Řecku, v Itálii anebo v Portugalsku. No a pokud vás bude zajímat, kde konkrétně ve Španělsku se nachází ten nejvíce oceněný pláže, tak jsou to místa jako Valencie, Andaluze a taky Galice. Tak teď už možná víte, kam koupit letenky.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
8: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
9: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
8: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
9: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
8: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
12: Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, format B a Chunky, máme přesně 10. hodinu a právě v tenhle ten moment dozněl. Ale právě tato melodie a my se přesouváme zase o kousek dál. Co vám nabídnu už za pár minut v našem éteru, je třeba skladba o All I Need od Norvan Alken.

0: Nebude chybět ani britská písničkářka a talentovaná vlastně instrumentálka i producentka Kenna Grace a Paris. Co se týká další muziky, tak to bude hodně pestrý, představíme novinku a zároveň se mrkneme mezi 10. a 11. na rave do 90. a to konkrétně v Británii. Připomenem si to jednou zajímavou nebo jedním zajímavým tipem a zároveň taky se mrkneme do vesmíru a představíme taky i jeden unikátní nástroj, který bude velmi zajímavý pro hudební producenty. Počkejte se na to. 10.01 aktuální čas, teď už je připravený Andy a zprávy, jdeme na ně. Dance Radio
1: News. Po více než 6leté pauze se na pražské letiště vrátí letadla American Airlines. Přímá linka mezi Prahou a Filadelfií bude v provozu od pátku. Americké aerolinie na trasu nasadí dálkové letadlo Boeing 787 verze 8 Dreamliner. Největším technologickým fenoménem posledních let je bezesporu umělá inteligence, která nás obklopuje stále více a více. Její přednosti jsou nepopiratelné. Stále častěji se ale ukazuje, že AI je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Stavební úřady se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Hlavně v malých obcích kvůli tomu vázne povolování důležitých projektů i plánů drobných stavebníků. Nyní hrozí, že se personální nouze po změně stavebního zákona promění v celostátní problém. Ministerstvo pro místní rozvoj chce proto rozběhnout náborovou kampaň. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty vystoupají odpoledne maximálně k 21 stupňům a vyukazují jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, za náma Armin van Buuren a skladba Blablablach na frekvencích Dance Rádia. Dopolední drive s datem 20. května je v plném proudu. A já jsem slibovala, že se mrkneme dneska na speciální počátky raveů, a to v Británii, protože pojďme si říct 90. léta. Kdo je zažil a kdo byl prostě ve věku, kdy už měl možnost vyrazit na nějaký pořádný rave na sound system, tak mi dá za pravdu, že to byly prostě zlatý doby. A právě byly to vlastně ty první mejdany v 90. ty venkovní akce, vlastně takový předchůdci těch tanečních elektronických festivalů, který už dneska jako známe a jsou takový jako vytuněný, ale dřív prostě nebyly žádný blikátka, žádný nějaký vlastně jakoby dekorace, ale prostě byl vždycky dobrý zvuk a byl to pořádný rave. A o tom, jak to vypadalo v 90. třeba ve Spojeném království, tak o tom krásně, nebo to krásně ukazuje dokument. My už jsme se tady o něm bavili. Jmenuje se Free Party of Folk History a ten byl vydaný už v loňském roce a vlastně je to takový příběh o tom, jak ta rave kultura vlastně otřásla v té době tím systémem, zažehla tu revoluci a vlastně je tam spoustu rozhovorů s významnými osobnostmi, nejenom producenty, DJ, včetně třeba Spiral Tribe, taky Die Sound System, Bedlam a tak dále, co jsou sound systémy třeba v Británii známý. No a ale co možná nevíte, protože tenhle ten film se různě promítal, ale vlastně nebyl nikde dostupný na netu. No ale právě od zítřejšího dne by tenhle ten film měl být k dispozici ke shlédnutí skrze nezávislou platformu Eventiv. A v listopadu se chystá další uvedení přímo na mainstreamové platformy. Ještě se neví teda kam, každopádně pokud chcete snímek vidět, tak mrkněte na kinoplatformu Eventiv a právě tam můžete od zítřejšího dne tenhle ten dokument schlédnout. Já se na to strašně těším, protože tohle to jsou vlastně kořeny těch venkovních mejdanů a akcí a bez toho by to prostě dneska vůbec nevypadalo, jak to vypadá.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Přátelé, Shimza, Eldbrook a taky Falling na frekvencích Dance Radio, tak to byl další sound, který nesměl chybět. Doufám, že i tato věc vás potěšila a příjemně v tenhle ten moment. No a my pokračujeme dál, samozřejmě doporučuji taky sledovat sociální sítě, díky tomu jste v obraze a můžete vidět spoustu novinek a zajímavostí, které s váma sdílíme. Jednou z nich je i třeba tip na zajímavou techniku. Pokud jste třeba pro

producenti a DJové, a teď to bude spíš pro fakt takový fajnšmekry, nebo někdy i třeba nerdy, kdo se fakt frčí v technice, tak právě v těchto dnech vychází novej syntezátor. A mě to teda úplně fascinovalo, protože já syntezátory obecně strašně miluju, já doma vlastním několik, mám celkem dva, i s takovým tím jako piánkem. A vlastně jako tenhle ten syntezátor, který mě zaujal, se jmenuje R&D a byl vyvinutý přímo s jedním francouzským umělcem, který se jmenuje Bambunou. Ale co je na něm úžasný, prosím vás, on má pouze jedno jediný tlačítko. Přesně tak, prostě doteď všechna ta technika a synťáky byly prostě x modulárů, různých jako tlačítek, prostě i třeba bylo tam jako ta klávesa, prostě vlastně ta piánková jako mechanika a tak dále. No a prosím vás, tenhle ten syntezátor má pouze jedno tlačítko, což je neuvěřitelný, ale díky tomuhle tlačítku nejste vůbec omezeni, protože údajně má více než 4 miliardy zvuků. Přesně tak to tady píšou na DJ Magu. Je to neuvěřitelný, ale můžete vygenerovat opravdu neuvěřitelný množství až nekonečný zvuků. Množství. A vlastně s tímhletým nápadem přišla jedna nejmenovaná pařížská společnost, která vlastně jako dělá zvuk, věnuje se tomu a vlastně každý stisk, který je prostě skrze tenhle ten synťák, tak generuje různě několik současných nápadů. Prosím vás, mrkněte se na to. Syntezátor NND, je to neuvěřitelný, já jsem z toho úplně ohromená. Samozřejmě cenu nevím, ale tohle to by asi člověk chtěl doma.

0: BLR a také Amber Revival a Love Me Endless v éteru Dance Rádia 10.51 aktuální čas, přátelé. A my už se mrkneme na velmi zajímavý projekt, který mě úplně natchnul a taky vzniknul trošku jako vzdělávací platforma. A trošku by měla motivovat lidi vrhnout se třeba do studií technických oborů. A pokud máte rádi vesmír, tak právě třeba zájem o technické obory může být velkou nominací, no spíš motivací, abyste potom třeba mohli dělat něco s vesmírnou tématikou. V návaznosti na to mě zaujal projekt modelu vesmírné rakety Space Bus, což je vlastně velmi zajímavá vzdělávací platforma a program založený astronautem Evropské vesmírné agentury Andreje Kuipersem. A právě ty aktivity Space Bus pomáhají inspirovat budoucí generaci nejenom českých vědců a inženýrů, ale také pilotů, techniků anebo astronautů. A právě tenhle ten výcvik je skvělým předpokladem pro práci astronautů v budoucnu. No a právě v návaznosti na to momentálně před dvěma dny odstartoval takovou trasu, speciální model vesmírné rakety, který vlastně bude projíždět 5 regiony Českou nebo napříč Českou republikou. Tu svoji cestu zahájil model už 2 dny zpátky v Brně, a to na Moravském náměstí. No a právě součástí tohoto projektu je virtuální kino, který zprostředkovává pohled na Zemi z její oběžné dráhy, a vlastně tím 20-minutovým zážitkem se můžete stát avatarem budoucího českého astronauta třeba a vlastně můžete zjistit všechno, co tato práce obnáší. Co je také zajímavé, že tenhle ten speciální kamion s modulem bude pendlovat hned na 21 míst po celém Česku a vlastně zastaví vždycky na jeden den v různých místech, ať už je to Brno, Znojmo, Hodonín, Slavkov u Brna a pak se přesune do Plzeňského, Středočeského kraje, do Prahy a tak dále. Takže sledujte a pokud byste chtěli aspoň chviličku se odstnout ve vesmíru, myslím si, že tohle to bude ideální příležitost.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Dance Radio. Dance Radio.

Gospel, Steve Edwards a taky Watch the Sunrise v Etheru Dance Rádia, přátelé. My pokračujeme dál, čeká nás poslední hodinka v rámci dopoledního driveu a to s datem 20. května už za chvíli. Subfocus, Dimension are ready to fly.

0: Páni Moderát a Bad Kingdom. Už mezi 11. a 12. určitě omrkneme tipy na videoset a taky se koukneme, kam dnes můžete třeba vyrazit, pokud budete mít chuť a čas, budu mít pro vás pozvánky. Teď už ale zprávy a počasí v celou, pojďme na to, tady Andy. Dance Radio
1: News. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení třípokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou mzdou. Na to přitom většina lidí v Česku nedosáhne. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice. Například v Praze a Brně by ale nestačily ani dva průměrné platy. Následky čelního střetu autobusu s tramvají řešili záchranáři, hasiči a policisty v Praze. Zdravotníci ošetřili a přepravili do nemocnice 18 zraněných. Dva z pacientů byli ve vážném stavu. Největší světový prodejce nábytku IKEA prochází jedním z nejtěžších období své více než 80leté historie. Čelí stagnujícím tržbám, rostoucím nákladům a sílící konkurence internetových tržišť, jako jsou Amazon, Temu nebo Shein. Mateřská společnost Inter IKEA proto propouští až 850 zaměstnanců. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, česká partička, česká produkce Midnight Funk a We Are v Eteru Dance Rádia. Doufám, že i tato věc potěšila a že taky došla energie tohohle tracku až k vám. No a dojdou taky tipy na skvělý videosety až k vám, protože samozřejmě pro vás budu mít opět v rámci pravidelné rubriky tipy na sety, které by vás neměly minout. Většinou se vám snažím najít zajímavý po hudební stránce, ale taky vizuální. A nebo když se děje nějaká velká akce monstrózní, tak samozřejmě tady na Dance Rádu i řešíme, který sety rozhodně se dát. No a určitě víte, že stále probíhá, myslím si, že ještě pořád probíhá EDC v Las Vegas, což je opravdu obrovská akce, zároveň je to i vlastně takový setkání lidí okolo vlastně elektronické hudby, myslím si, že je tam i nějaká konference a je tam vlastně jako velký mejdan. A musím říct, že pro každou velkou hvězdu to je asi velká podsta pro každého DJ a producenta tady zahrát. No já už koukám na videosety a samozřejmě pojďme si říct, že ta hlavní stage prostě je ikonická, dokonalá. Musím říct, že to je prostě srovnatelný s Tomorrowlandem a tak dále. No a pokud třeba už jste čekovali nějaký záznamy, tak rozhodně doporučuji si dát setík třeba Above and Beyond, kteří se tady střihli fenomenální show před 19 hodinama. Přistávají jejich live. Taky tady nechybí Charlotte David, která se střihla ikonický closing set na jedný ze stagí. Nechybí tady ale třeba Subtronics, taky Worship a spoustu dalších jako Medix a spoustu skvělých lidí, DJů a producentů. Takže věřím, že najdete přesně to, co hledáte, co vašemu žánru bude sedět a postupně tam ty záznamy přibývají, takže si to určitě dejte. To moje tipy byly teďka jenom pár z nich, ale je tam toho daleko víc, takže doporučuji sledovat. A je to všechno na YouTube kanále přímo tohohle konceptu, takže si to dejte a rozhodně doporučuji.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Party Service.
1: Kulturní a Party Service je připravený, pojďme se podívat, kam dnes můžete vyrazit a tradičně začneme třeba i ještě před koncerty tipy, kde můžete sledovat šampionát v hokeji. Já se přiznám, teď se možná někdo vysměje, jsem úplně zapomněla, že už se hraje jako šampionát, jo, ale už jsem samozřejmě koukala na zápasy a třeba můžete jít fandit s dalšíma lidma, třeba na Radlickou kulturní sportovnu, i tady se promítají všechny zápasy, stejně jako ve Žlutých lázních a na celé řadě míst po celý Praze i třeba v Rýgrovejch sadech, takže určitě doporučuji, pokud chcete sdílet atmosféru z hokeje s partou lidí, tak doporučuji vyrazit na spoustu venkovních míst, který právě tohle speciální promítání nabízí. No a my už se mrkneme i taky na zajímavý koncerty. Před festivalovou sezónou si myslím, že ještě určitě můžete vyrazit do klubu. Třeba dnes můžete vyrazit na kapely Pelikán, Photocrime a Russian Circles do Meat Factory od 19 hodin. Katarzia, tak to je moje velmi oblíbená umělkyně, tak ta se na vás těší v Planeta Za od 18 hodin. Dnes můžete vyrazit i třeba do Sub-Zero na Dead Things a Aim and Break od 20 hodin. No a pokud máte chuť třeba dneska vyrazit do Roxy, tak v Roxy dnes od 20 hodin můžete navštívit Chrise Greye, který tady vystoupí. No a poslední tipy dnes poputují třeba i na Toma Skinnera do Paláce Akropolis od 7:30 večer a Techno vás čeká dnes v Mini S a s Amar Durga v Krosu od 21 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, ve středu se toho bude dít.

0: hodně, takže můžete se vybrat, kam vyrazit.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Dance Radio. Dance Radio.

0: neuvěřitelně rychle to uteklo. 11:50 aktuální čas, za 10 minut tady máme 12. hodinu polední. A to znamená jediný, že se s váma pro dnešek musím rozloučit. Je to tak, ale nebojte, uslyšíme se zase zítra a taky i v pátek, takže doufám a věřím, že budete s náma i nadále. Samozřejmě dneska ještě 100% nabídnu do 12. hodiny Dona Diabla a nebo třeba taky Nox a Faust to the People. Pak už zprávy a počasí v celou odpoledne se na vás těší opět Majky mezi 14. a 12. hodinou, teda 14. a 18. hodinou, mám dneska ty časy trošku takový jako popletený. No a v podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady. A pokud vás zajímá, co je na programu a třeba úplně jste zapomněli, co vás dneska čeká, tak můžete poslouchat třeba Nickyho Romera a jeho Protocol Radio Show 20 hodin, pak následně Oliver Heldens a jeho Help Deep Radio, nebude chybět ani český pořad v podání Subgata a jeho One Way Music Podcast a nebo Joris Warren Spectrum. Tolik program na dnešní večer. Užijte si to, mějte se krásně, mějte úspěšný den a těším se zase zítra.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dance Radio. Dance Radio.

Po více než 6leté pauze se na pražské letiště vrátí letadla American Airlines. Přímá linka mezi Prahou a Filadelfií bude v provozu od pátku. Americké aerolinie na trasu nasadí dálkové letadlo Boeing 787 verze 8 Dreamliner. Největším technologickým fenoménem posledních let je bezesporu umělá inteligence, která nás obklopuje stále více a více. Její přednosti jsou nepopiratelné. Stále častěji se ale ukazuje, že AI je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Stavební úřady se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Hlavně v malých obcích kvůli tomu vázne povolování důležitých projektů i plánů drobných stavebníků. Nyní hrozí, že se personální nouze po změně stavebního zákona promění v celostátní problém. Ministerstvo pro místní rozvoj chce proto rozběhnout náborovou kampaň. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty vystoupají odpoledne maximálně k 21 stupňům, aby ukazy jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde
3: od Esa, koupí auto od Esa.
4: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzburgu, proto žijeme.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
9: Dance Radio. Dance Radio.

0: nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení třípokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou mzdou. Na to přitom většina lidí v Česku nedosáhne. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice. Například v Praze a Brně by ale nestačily ani dva průměrné platy. Následky čelního střetu autobusu s tramvají řešili záchranáři, hasiči a policisty v Praze. Zdravotníci ošetřili a přepravili do nemocnice 18 zraněných. Dva z pacientů byli ve vážném stavu. Největší světový prodejce nábytku IKEA prochází jedním z nejtěžších období své více než 80leté historie. Čelí stagnujícím tržbám, rostoucím nákladům a sílící konkurence internetových tržišť, jako jsou Amazon, Temu nebo Shein. Mateřská společnost Inter IKEA proto propouští až 850 zaměstnanců. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

Po více než 6leté pauze se na pražské letiště vrátí letadla American Airlines. Přímá linka mezi Prahou a Filadelfií bude v provozu od pátku. Americké aerolinie na trasu nasadí dálkové letadlo Boeing 787 verze 8 Dreamliner. Největším technologickým fenoménem posledních let je bezesporu umělá inteligence, která nás obklopuje stále více a více. Její přednosti jsou nepopiratelné. Stále častěji se ale ukazuje, že AI je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Stavební úřady se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Hlavně v malých obcích kvůli tomu vázne povolování důležitých projektů i plánů drobných stavebníků. Nyní hrozí, že se personální nouze po změně stavebního zákona promění v celostátní problém. Ministerstvo pro místní rozvoj chce proto rozběhnout náborovou kampaň. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty vystoupají odpoledne maximálně k 21 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nejlepší taneční muzika, tady je Dance Radio, krásný odpoledne, opět je tu s váma Michael C a budu pro vás vybírat největší taneční pecky. Playlist toho, co jsem dnes zvolil, naleznete v aplikaci anebo na webu danceradio.cz. Apku stahujte pro iOS nebo Android, taky pod úplně stejným názvem, jako jsou naše webovky. Klidně hned teď. Podíváme se taky, kudy už se centrem Prahy nedá zkrátit cesta, pokud míříte někam autem. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo taky spoustu lidí, mám k tomu nějaký detailní info. To vše odpo. Pohled do hitparády Dance Video Chart, pozvánka na Maiden, kde budu hrát o víkendu, anebo třeba taky probereme večerní shows. O nic vás nepřipravím. Dejte si do uší další taneční beaty. Skvělá muzika pokračuje na Dance Radio.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. DanceRadio. DanceRadio. Apka DanceRadia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
8: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. Řidiči v Praze si už nemůžou zkrátit cestu centrem přes Petrskou čtvrť. Začalo tam platit totiž Prahu jedna prosazený omezení transitní dopravy. Zákaz neplatí pro vozidla integrovaného záchranného systému MHD, dopravní obsluhu a taktéž všechny držitele parkovacích oprávnění pro Prahu 1. Podle dřívějšího průzkumu totiž až 2/3 aut, která Petrskou čtvrtí projíždějí, mají cíl úplně jinde a obytnou oblast využívají pouze jako zkratku. To se teď má změnit a už to takhle nepůjde. Další taneční muzika na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. Teď vás čeká pohled do hitparády Dance Radio Chart. Máte totiž posledních 15 minut zahlasovat na webu danceradio.cz pro vaše oblíbence. Minulý týden jsme nasadili projekt Epoch Noir, Sandworm, Eluna, Wilses, Timbaland, Houseboy, Afrika, Donas, Jim Cook, Everything You Need. I těm samozřejmě můžete dát svůj palec nahoru, tedy hlas. Na stupních vítězů před týdnem Adriatic, Eldo Brook, Lost in the Woods na trojce. Na druhém místě Jonatas a Dennis Lloyd, Diamonds a W&W se skútrama Ray from Outer Space už dvakrát brali zlato, nejvyšší příčka, kdo vyhraje. Zítra je stále na vás. Od nás další muzika a v celou zprávy a Andy Road.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
3: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
4: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
3: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení třípokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou mzdou. Na to přitom většina lidí v Česku nedosáhne. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice. Například v Praze a Brně by ale nestačily ani dva průměrné platy. Následky čelního střetu autobusu s tramvají řešili záchranáři, hasiči a policisty v Praze. Zdravotníci ošetřili a přepravili do nemocnice 18 zraněných. Dva z pacientů byli ve vážném stavu. Největší světový prodejce nábytku IKEA prochází jedním z nejtěžších období své více než 80leté historie. Čelí stagnujícím tržbám, rostoucím nákladům a sílící konkurence internetových tržišť, jako jsou Amazon, Temu nebo Shein. Mateřská společnost Inter IKEA proto propouští až 850 zaměstnanců. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nejlepší tranční muzika, jsme Dance Radio. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech samozřejmě zasáhlo opravdu hodně lidí, zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká s velkýma finančníma obtížema. Častější problémy mají majitelé dieselových vozidel. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, pochopitelně, taky se hodně omezují jízdy autem a šetření v jiných oblastech. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který se konal od 22. do 30. dubna a aktuálně se stále řeší, jestli se situace zlepší či nikoliv. Uvidíme, protože úplně jasno v tom nemá téměř nikdo. Další taneční muzika, my jsme Dance Radio.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Dance Radio. Dance Radio.

Hrajeme parádní taneční playlist. Bolí a svědí vás oči a případně máte narůžovělá víčka. Nejspíš tedy patříte mezi miliony lidí, kteří nadmíru času trávějí koukáním do mobilu či monitoru. A možná jde o příznaky nemoci, která se nově jmenuje pixelmanie. Že ji neznáte, není se čemu divit, protože tenhle ten zdravotní problém, který byl součástí vědeckého experimentu, nikdy neexistoval. Přesto ho mnohí chatboty dlouho vydávali za reálnou zdravotní hrozbu. Kdybyste si pixelmanii vyhledali před 15. březnem 2024, nic byste nenašli, protože neexistovala. A neexistuje ani teď. Jde o vymyšlenou diagnózu, která se stala součástí experimentu s umělou inteligencí. V tomhle výzkumu chtěli učitelé svým studentům ukázat, jak systémy AI formulují své znalosti a jak můžou manipulovat s konečným výstupem. Proto jako pokus vymysleli tuhletu neexistující zdravotní komplikaci. A na jeden server, kam se AI chodí učit, lékařka vedoucí tenhle ten výzkum nahrála dvě falešné studie. A jak to dopadlo? Vidíte sami. Další taneční muzika. Pokračujeme právě teď na Dance Radio.

0: jsme Dance Radio i před 16. kdy vás čeká opět Andy a další zprávy. Hrajeme nejlepší taneční beats. Teď se podíváme, kde se můžeme vidět a slyšet naživo společně tento víkend. Těším se na všechny. V pátek klub La Fabrik a Dance Extravaganza Live v Hradci Králové. Sobota Stormwell Night a Retro Music Club v Zaječí na Moravě, na jihu. Těším se převelice. Víc o mně i akcích naleznete vždycky na třeba Instači, kde mě najdete jako Michael C. Takže pátek Hradec Králové, sobota Zaječí a Retro Music Club. Teď jdeme k dalším tanečním hitům přímo pro vás.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
11: Dance Radio. Dance Radio.

Po více než 6leté pauze se na pražské letiště vrátí letadla American Airlines. Přímá linka mezi Prahou a Filadelfií bude v provozu od pátku. Americké aerolinie na trasu nasadí dálkové letadlo Boeing 787 verze 8 Dreamliner. Největším technologickým fenoménem posledních let je bezesporu umělá inteligence, která nás obklopuje stále více a více. Její přednosti jsou nepopiratelné. Stále častěji se ale ukazuje, že AI je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Stavební úřady se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Hlavně v malých obcích kvůli tomu vázne povolování důležitých projektů i plánů drobných stavebníků. Nyní hrozí, že se personální nouze po změně stavebního zákona promění v celostátní problém. Ministerstvo pro místní rozvoj chce proto rozběhnout náborovou kampaň. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty vystoupají odpoledne maximálně k 21 stupňům, aby ukazy jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Smedens Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. Dnes večer máme pro vás opět skvělý program, jelikož je středa, jsou to samý velký jména. Začínáme v 18 s Enhanced Sessions. Dále tu můžete slyšet Nickyho Romera, Olivera Heldense, DJ Subgate a jeho hosta, taktéž dorazí Joris Ward a Spectrum Radio před půlnocí. Stopro si vyberte zítra třeba Armin, Tiesto anebo hitparáda Dance Radia. Teď už další taneční servis. Skvělý poslech, užijte si to.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Skvělá tranční muzika, tady je Dance Radio. Mourovatej, toulavej kocor z Bangkoku měl na mále, ale ujeli se jej místní taxikáři a zase je dostali do formy. Tajský hlavní město Bangkok má teď nečekanou novou hvězdu. Stal se jí mourovatej kocor, který se zabydlel na stanici metra Queen Sirikit a případný zájemce o vidění tajský tisk upřesňuje, že se kocour pohybuje v okolí výstupu číslo 4. I když s tím pohybem to tedy není nějak žavý, protože většinou tam jenom leží a spí. A jeho popularita mezi obyvatelama tajského hlavního města roste každým dnem. Proč? Protože kocour, pojmenovaný v překladu tlustý tygr, se objevil v této části před časem v dost zbídačeným stavu. Ujali se ho však místní řidiči mototaxíku, začali jej krmit, starat se o něj, nosit mu plyšáky a dostali ho zpátky do dobrý kondice. A on jim začal důvěřovat. Cestujícím aktuálně dovoluje se kolem něj procházet, občas ho můžete i pohladit, anebo se s ním pomazlit. Ale jen někdy, pokud má náladu. Pokud ne, tak zodpovědně pokračuje ve spaní se svýma plyšákama. Pokud míříte do Tajska, rozhodně můžete zavítat, případně pokuglete. Z Dance Radia další muzika.

0: jsme Dance Radio a hrajeme parádní taneční playlist. Velmi opravdu ohromný masakr se udál mimo vlak mezi Kyšicema a Ejpovicema na Rokycansku. Tam totiž nepřežilo srážku s vlakem 13 divokých prasat. K události došlo v noci na úterý, a to na železniční trati Plzeň-Praha. Hasiči zvířata odstraňovali z kolejí delší dobu a následně vyrozuměli tamní myslivce. Ti ale divočáky na začátku nechali na místě s tím, že jejich likvidaci by měla zajistit správa železnic. Jak to nakonec dopadlo, nevíme. Ovšem, fotky z místa vypadaly tedy hrůzostrašně, opravdu zvířecí masakr. My jdeme radši zpátky k tanečnímu playlistu. Já vám přeju úžasný odpoledne a posílám další dance music. Potom vás čeká Andy a zprávy v 17 hodin.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení třípokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou mzdou. Na to přitom většina lidí v Česku nedosáhne. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice. Například v Praze a Brně by ale nestačily ani dva průměrné platy. Následky čelního střetu autobusu s tramvají řešili záchranáři, hasiči a policisty v Praze. Zdravotníci ošetřili a přepravili do nemocnice 18 zraněných. Dva z pacientů byli ve vážném stavu. Největší světový prodejce nábytku IKEA prochází jedním z nejtěžších období své více než 80leté historie. Čelí stagnujícím tržbám, rostoucím nákladům a sílící konkurence internetových tržišť, jako jsou Amazon, Temu nebo Shein. Mateřská společnost Inter IKEA proto propouští až 850 zaměstnanců. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Hrajeme nejlepší taneční muziku. V Rusku chtěli v Kremlu tentokrát zkusit vylepšit obraz ruského Vladimíra Putina. A to když zveřejnili záběry jeho rozhovoru s náhodným kolem jdoucím. Jak vás asi mohlo napadnout, úplně tak náhodnej nebyl. Ukázalo se, že muž byl zaměstnancem firem spravujících nemovitosti prezidenta a jeho blízkých. Video je online a zachytilo i setkání Putina s jeho bývalou učitelkou. Putin měl na náhodního turistu narazit v prázdný lobby jednoho z moskevských hotelů. Pokud se na to video podíváte, opravdu zjistíte, že je to poměrně směšný. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Další taneční muzika, tady je Dance Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.

Hrajeme nejlepší taneční playlist, my jsme Dance Radio, máme samozřejmě svoji aplikaci, tu vám můžu doporučit klidně hned teď, tak si ji stáhněte pro iOS nebo Android. Naleznete ji pod nickem danceradio.cz a najdete tam samozřejmě náš playlist, taky nás můžete poslouchat i v zahraničí, tedy úplně kdekoliv, kde máte internet, mobilu, tabletu a tak dále. A k tomu tam uvidíte i komplet večerní rozpis shows a zjistíte, co vás čeká třeba dnes večer, zítra a tak dále. Rozhodně stahujte danceradio.cz aplikace přímo pro vás. Já posílám další muziku přímo do vašich tanečních uší. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Taneční odpoledne končí, já se loučím, těším se na vás opět v pátek, zítra to za mě vezme Milan. Tak mu moc děkuju a vy ho v tom nenechte. Dejte si taky večerní shows dnes Enhanced Sessions, Nicky Romero, Oliver Heldens, DJ Subgate a taktéž Joris Worm. V pátek teda, čau!
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Dance Radio. Dance Radio.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
3: Dance Radio. Dance Radio.
4: Live from the Enhanced Studios in London. This is Enhanced.

0: Well, my huge thanks to Repeat for joining me with an incredible guest mix on this week's show to premiere his new remix for Tritonal, which drops next week. I'll be back same time, same place next week with the legend, Ferry Corsten, joining me live in the studio for a guest mix. Until then, look after yourselves, and I'll see you next time for episode 849 of Enhanced Sessions.
1: For more Enhanced Sessions, head to the Enhanced Music YouTube channel.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

22. hodina odbyla, zdraví vás Upgate, vítám vás u dalšího vydání One Way Music Radio Show. Prostřednictvím dnešního vydání se vydáme do roku 2014, neuvěřitelných 12 let, kdy jsem poprvé v životě v rámci 22. narozenin na Pražský rok se vystoupil po boku Jurise Worna. Pokud se nemýlím, bylo to ještě s kolegy Loutkou a Biodanem. A vzhledem k tomu, že Joris Worn se během letošního roku představil a představí v České republice hned dvakrát a jednou jsem s ním měl tu čest, tak bych si rád prostřednictvím dnešní One Way Music jednosměrné show dal set, na který moc rád vzpomínám. Na začátek si dejme úvodní melodickou záležitost z mojí dílny a dílny Joe White. One Way Music Radio Show.

0: One Way Music Radio Show.
1: Úvodní záležitost z mojí dílny a dílny Joe Whitea máme za sebou, doufám, že se líbí, myslím si, že ji ještě během léta párkrát uslyšíte, to, co se chystá, se dozvíte v blízké budoucnosti. No a teďka už nám v podkresu pomalu, ale jistě hraje záležitost z pražský Roxy, psal se rok 2014, 25. října a Roxy slavila své 22. narozeniny, neuvěřitelná doba a zároveň jak ten čas letí, protože to je opravdu historie. Mám tenhle set nostalgicky moc rád, přebírat žezlo po Jorisovi Vornovi bylo v té době pro mě velkou ctí a splněným snem, který bych přál mnohým kolegům, DJům a musím říct, že stejně tak je každý setkání s tímhle s tím pánem, nejinak tomu bylo i v polovině dubna v Praze v Garbe, kde jsem se s ním taky představil. Pokud jste tam byli, tak víte, že atmosféra byla skvělá a celý to místo má jakýsi genius loci, který určitě tu atmosféru nejenom co se týče hudebního směru, ale taky i té atmosféry vlastně na parketě a v audienci jen a jen podpořilo. Teď už pojďme k první části tohohle z toho historického setu. Já jsem Subgate a vy posloucháte One Way Music Radio Show.
0: This is One Way Music Radio Show.

Doufám, že se tenhle ten set, který je protknutý zajímavýma záležitostma z minulosti, který jsem měl moc rád, který byly trošku jemnějšího charakteru, líbí a ti starší z vás si trošku připomenou a vrátí se v čase, jaká panovala atmosféra nejenom při narozeninách Roxy, ale i při představení dalších zajímavých interpretů a jakože jich v té době nebo v tom roce nebylo rozhodně málo. A pokud jste zastihli ať už moje sociální sítě, nebo jste v minulosti poslouchali One Way Music Radio Show, mohli jste se podívat na to, jak pracuji s talentovanými DJ, kteří chtějí zažít změnu. A my jsme pomalu, ale jistě v polovině práce, jejíž výsledkem bude jejich vystoupení na Beats for Love. A pevně věřím, že díky tomuhle tomu projektu jim dáme startovací čáru, startovací stupeň, díky kterému si budou ty kariéry rozvíjet. Kdo je těmi třemi finalisty a jaký to jsou vlastně osobnosti, tak to všechno se můžete dozvědět právě na sociálních sítích. Ať už mojich a nebo a například jednoho velkého bankovního domu, který nebudu jmenovat, ale například to můžete zaznamenat i na Beats for Love. Teď už pojďme zpátky k muzice. This is One Way Music Radio Show.

No a jaké by to bylo, kdybychom si neřekli, kde se můžeme v nejbližší době vidět? Já zmíním to nejbližší vystoupení, který se koná 19.6. v Libereckém bunkru a od té doby jede vlastně letní šňůra celý řady zajímavých gigů, včetně dnes zveřejněného vystoupeníčka na zmiňovaných Beats for Love. Dále se anoncovalo naše společné vystoupení s kolegou Tomasem Sinem a Nox Umbra projektem na Plzeňském Boleváku a taky budeme součástí

radí pro mě z srdcovky, která se blízko Prahy děje rok co rok, už nějaký ten rok, a tím je event Unity Rage. Doporučuji, pokud jste z Kralu nad Vltavou a jeho okolí. No a samozřejmě, jaký by to bylo léto, kdyby jsme ho nezakončili naším oblíbeným a milovaným festivalem Mácháč. Tak to je takový slabý výčet toho, kde se můžeme vidět a slyšet. No a teď pojďme pomalu, ale jistě do finále dnešní One Way Music Radio Show. This is One Way.

Přátelé, zazvonil zvonec, dnešní One Way Music Radio Show je konec, moc díky, že jste poslouchali, třeba jste uronili slzu nad tím retrospektivním setem z roku 2014 a já se budu zase těšit za týden, to znamená ve středu po 22. hodině tady na Vlák Dance Rádia. Čau. You are listening to One Way Music Radio Show.